nejtvrdší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

kovku, žádný strachy. Chceš kovboj v koloréru, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.